0: Dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas 5 večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić. U četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar. U subotu Slavonske Lole. A u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva. Od 26. do 30. kolovoza.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Pronađeno dvoje od četvero Portugalaca nestalih u Velebitskom kanalu. I dalje traje velika akcija spašavanja i traganja. Gorjela tvornica Iverice u Bjelovaru, lokaliziran požar u Dubrovniku. Do sada u Hrvatskoj 13% više požara nego lani. Jadran u crvenom, u Splitu izmjerena najviša temperatura u povijesti mjerenja, 39,7. Spektakl na nebu, pomrčina sunca i kiša Perzeida. Traži se savršeno mjesto i posebne naočale.
3: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na prvome.